0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJ, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Dobrou noc s Rádiem B.

them that's got shall get. Them that's not shall lose.

راديو.

I'm used to it by now. Just breathe.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. No.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě na

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skladby v Super Mario Galaxy a Super Mario Galaxy 2 pod taktovkou Mahito Yokota a Koji Kondo kombinují rozverné elektronické prvky s velkým symfonickým orchestrem. Tato fúze vytvořila melodie, které svým širokouhlým rozsahem připomínají hollywoodské filmové skóre. Majestátní zvuková paleta těchto her přináší novou éru pro hudbu v herním průmyslu. A nyní si pustme vaši oblíbenou.
2: Užij si jamajské slunce na Béčku.
3: Out again, lions out again. Don't know the tingle.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kuriozit se podíváme na příběh z Ruska, kde byl uzbecký muž deportován poté, co na internetu zanechal recenzi na dámskou koženou sukni. Tento zcela neobvyklý případ ukazuje, jak mohou malé akce mít velké důsledky. Uvědomme si sílu našich online aktivit a jejich možné následky. Mějte hezký den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Rádio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na pláži Bílej medvěd v Plzni je Open Air Festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský Cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta, největší bite down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po československo-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít. Vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Dokument Oasis od Stevena Knighta, který zaznamenává velkolepou reunion tour slavné britské kapely, se představí na velkém plátně v IMAX kinech od 11. září. Velkolepý dokument vzniká ve spolupráci s Disney, Magna Studiem a Sony Music Vision před jeho premiérou na Disney+. Tato událost přináší fanouškům jedinečný pohled do zákulisí jedné z největších kapel posledních desetiletí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené

new sense of life.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Na pláži Bílej medvěd v Plzni je open-air festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta, největší bite-down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po československo-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít, vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
3: To je vše a nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Radio Béčko. Beaty tvého srdce. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: S animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti neobvyklých trendů přichází zpráva z Ruska, kde si muži dobrovolně nechávají deformovat uši, aby získali vzhled známý jako květákové ucho, který je charakteristický pro MMA zápasníky. Tento bizarní módní trend má vyvolávat respekt a strach. Buďte opatrní, jaké módní vlny následujete. Přeji vám příjemný den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skladby v Super Mario Galaxy a Super Mario Galaxy 2 pod taktovkou Mahito Yokota a Koji Kondo kombinují rozverné elektronické prvky s velkým symfonickým orchestrem. Tato fúze vytvořila melodie, které svým širokouhlým rozsahem připomínají hollywoodské filmové skóre. Majestátní zvuková paleta těchto her přináší novou éru pro hudbu v herním průmyslu. A nyní si pustme vaší oblíbené.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Tvoje srdce bije v hausovým rytmu.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na pláži Bílej medvěd v Plzni je Open Air Festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta. Největší bite down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po česko-slovensko-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít. Vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
3: To je vše a nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Radio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Ty hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
4: Z oblasti neobvyklých trendů přichází zpráva z Ruska, kde si muži dobrovolně nechávají deformovat uši, aby získali vzhled známý jako květákové ucho, který je charakteristický pro MMA zápasníky. Tento bizarní módní trend má vyvolávat respekt a strach. Buďte opatrní, jaké módní vlny následujete. Přeji vám příjemný den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

to nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Lexuses, big cold necklaces. Cash away the child.

I stood up.

0: oblasti neobvyklých trendů přichází zpráva z Ruska, kde si muži dobrovolně nechávají deformovat uši, aby získali vzhled známý jako květákové ucho, který je charakteristický pro MMA zápasníky. Tento bizarní módní trend má vyvolávat respekt a strach. Buďte opatrní, jaké módní vlny následujete. Přeji vám příjemný den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: S animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na pláži Bílej medvěd v Plzni je Open Air Festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta. Největší bite down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po československo-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít. Vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
4: To je vše a nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: Posloucháš Zlomený beaty na Bčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skladby v Super Mario Galaxy a Super Mario Galaxy 2 pod taktovkou Mahito Yokota a Koji Kondo kombinují rozverné elektronické prvky s velkým symfonickým orchestrem. Tato fúze vytvořila melodie, které svým širokouhlým rozsahem připomínají hollywoodské filmové skóre. Majestátní zvuková paleta těchto her přináší novou éru pro hudbu v herním průmyslu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou.
2: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na pláži Bílej medvěd v Plzni je open air festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta. Největší bite down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po československo-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít, vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbení.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: S animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě na

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Dokument Oasis od Stevena Knighta, který zaznamenává velkolepou reunion tour slavné britské kapely, se představí na velkém plátně v IMAX kinech od 11. září. Velkolepý dokument vzniká ve spolupráci s Disney, Magna Studiem a Sony Music Vision před jeho premiérou na Disney+. Tato událost přináší fanouškům jedinečný pohled do zákulisí jedné z největších kapel posledních desetiletí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti neobvyklých trendů přichází zpráva z Ruska, kde si muži dobrovolně nechávají deformovat uši, aby získali vzhled známý jako květákové ucho, který je charakteristický pro MMA zápasníky. Tento bizarní módní trend má vyvolávat respekt a strach. Buďte opatrní, jaké módní vlny následujete. Přeji vám příjemný den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na pláži Bílej medvěd v Plzni je open air festival s názvem Kunda Fest, který se koná ve vnitrobloku. Těšte se na Electric Mana, Záviše, Vráťu Hoška, Muchu a další. Vstupenka vyjde na 600 pade. A pražský cross zaplaví dnes večer třetí ročník Flex Fiesta. Největší bite down hardcore akce ve střední Evropě. Line-up pokrývá oba kontinenty od chilských Sicario Beatdown přes britské Bundem Out po československo-italský mix 12 dalších kapel. Lístek je za 750 korun. Ve velkém sále Lucerny hraje od 8 večer můj oblíbený irský písničkář Glenn Hansard, frontman The Frames, který přivezl novou desku a kapelu, support obstará Courtney Mary Andrews. Tak si to nenechte ujít, vstupné startuje na 1190 korunách. V pražském fóru Karlín od 20 hodin vystoupí americký hardrockový kvartet Skillet jako součást evropského turné k albu Revolution. Koncert je vyprodaný, takže kdo má lístek, jásá, kdo nemá, ať zkusí štěstí na místě.
4: To je vše a nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Radio B.

0: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Bčku.
1: Could you play something with a beat?
2: What do you mean something with a beat?
1: You know, something like a dance too.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Animovanou novinkou Kony tajemství jestřába se děti zapojí do dobrodružství zachraňování zvířátek, kde hlavní hrdinkou je holčička Kony. I když u nás není tak známá, v Německu bude mít pravděpodobně velký úspěch. Tento druhý díl navazuje na první film Moje kamarádka Kony, tajemství kocoura Mňouka, který uvedla HBO. Oscarový režisér James Cameron čelí žalobě ze strany herečky Koreanky Kilcherové, která tvrdí, že její obličejové rysy byly využity pro postavu Neytiry v Avatarech. Kilcherová tvrdí, že Cameron si vzal inspiraci z její role ve věku 14 let a podala žalobu u kalifornského soudu. Tento případ může přinést režisérovi značné právní komplikace. Legendární britský přírodovědec, spisovatel a filmař Sir David Attenborough slaví své jubilejní sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky, jako je Modrá planeta a Život na Zemi, oslovili diváky všech generací po celém světě. Od poloviny 50. let vytvářel tyto pořady především pro BBC. Od kultury zpět k hudbě na

Ahoj, jmenuji se Antonín Padrta a vítám tě na vlnách Rádia B při poslechu 23. dílu pořadu Houpando Grande. Dnešní díl bude tak trošku anomálie. Jestliže jste zaznamenali ten předchozí díl, mohli jste si všimnout, že to byla v pořadí 24. A protože jsme zapomněli na 23, nemůžeme to tak nechat a tímto dnešním setíkem to napravíme. Takže budeme snad první historii našeho rádia, kdy se nám povedlo odvysílat 24 dřív než 23.

Právě posloucháte Radio B, pořad D-Box, 41. díl. Je s vámi Andrew J. Dneska mám pro vás připraven takovou směsici Deep Houseu. Budou to novinky a starší klasiky. Tentokrát jsem si dal přestávku od Tribute Mixu. Říkal jsem si, že je potřeba trošku okořenit dlouhé zimní večery.

od Simona Kennedyho. A po téhleté věci si pustíme Restless od Crazy P.

Hele, to je krásná věc. Já bych chtěl podpořit kolegu Sunnyho a chtěl bych jen připomenout jeho nadcházející večírky. Takže 13.2. se můžete vychutnat v baru v Krymské v Praze. V akci s názvem Family Vibes, kde vystoupí společně se Spinalem. Potom 20.2. se bude konat akce Deep Box, jako tenhle ten pořad se to jmenuje, v Liberci v baru Papír, kde si také můžete přijít poslechnout Lukase Hulana, Easyho a opět Spinala. No a potom se přesouváme do března 5., kde Sunny vystoupí na akci s názvem JR v Praze. Jako hlavní hvězda bude vystupovat John Reed. No a potom v neposlední řadě 13.3. Dahově 50. opět v Liberci baru Papír, kde vystoupí celá řada místních DJů mimo Sunnyho, Daho a Gingera. No a pak se ještě chystá opener 23.5. v Sobotce pod Humprechtem.

pojďme si trošku zatěkinovat. Soul Avengers. Check out the groove.

Vrátili jsme se k novinkám zase, tohle už je Tučilo, který sází jednu šlehu za druhou v poslední době. A tohle se jmenuje Sunshine City. Vyšlo na známém labelu New Groove.

Tohle je Nesta s trackem s názvem Tarte Citron. Vyšlo na EPčku s názvem Various Aliens Number 2. Jsme zase hluboko v deepu.

To a opět nás předběhl zleva nebezpečný útočník s jadernou střelou Tučilo. Tentokrát v remixu pro skladatele s názvem Hornbugs. Věc s názvem To the Moon and Back. Tučilo dub mix. Musím říct, že jsem poslouchal ještě druhý Tučilův mix. Ten byl original, ale nakonec jsem si vybral tenhle ten dub, i když byl takový zaseklý. Ale prostě je to

Tohle zní jako někde hodně hluboko v oceánu. Věc s názvem Kintsugi od DP6. A u Deepu ještě zůstaneme. Řízneme to trochu take housem.

0: posloucháte D-Box na Rádiu B.
1: Je s vámi Andrew J. Tohle je Dexter, track s názvem All I Need.

vynikající pořad. Měl tam guest mix od Miklika, nebo jeho názvu také DJ Face, který už bohužel mezi námi není. No a proto je ten mix unikátní. Doufám, že se tam máš dobře v tom nebi, Michale. Ještě vás bych chtěl pozvat na jednu akcičku, která proběhne 18.2. v baru v Krymské znovu. Tentokrát tam bude slavit narozeniny Chris Quadrant. A dále tam můžete narazit také na partičku Magorů. Za DJským pultem bude Vilda a Adela, pseudonymu A-Lead.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Dimmi ancora solo una parola. Sono solo.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Ahoj, tady DJ Michal Papík a právě teď uslyšíš můj mix pro pořad Exkluziv na Rádiu B. Set je nahraný ze 3 deků a jako poslední zazní můj track, který vyšel letos v květnu na kompilaci festivalu Unity Rage. Tak ať se líbí.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drum and bassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
2: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o 2 interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.